Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.